0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos.
1: Sport.
2: Zjamem Rio.
3: Wilkamiencu by wubi dżowanska seria wolnočasnych spieszno kolesowario tak mienowany Łużyjski Cup z počatkmi je swój zazby miła. Čera wykulowe by to letca mestem iżo štvorte wurisanie. Tute wuhotowachu prini raz sobu stavojo kulowského velokluba, wykotrymš su tež dojšto sarbov. Tak napšikvat novosličan Robert Heduška.
4: Hej to nie, tak lucho, musimo peč ľudžiki se to organizovali a šes pol leta so romanče sečili a prajli, ok, dajče nás to organizovač a...
3: A doma w Kulowie riane zariadowanie na kolesa stajić. Robert Heduška sam startował niebie, za to pak na przykład z Kukowskiego a Woklečanského racing teama Štěpán Vienka a Andrej Handrik a za Kulowski veloklub Matias Müller. Dumpersport. Mike Šurik z Adelsdorfa je sobotu druhý bivo nimske dumperowe mistrstva w Bad Freienwalde przed Rožinčanom Filipom Kralom a Markusom Donatom z Bačonia dobył. Amtirovac nimski dumperowy mistrz Paul Domšpu štvorty a Lenian Štefan Kubic šesty. Lohka atletika. Při vukodosakskich mistrstvach sobotu w Budešinie je se Bronianka Serafina Mičkec v starobni klase SK12 titul v disciplinie dalokoskok zavěščiła a Rubelčanka Teresa Mačiec dobe vubedžovanie v SK13 v vysokoskoku. Vukodosakski mistrov bil přes zadživky je Budešan Rafael Švarc, šuler Serbského gymnázia Budešin. Koparske úsledky v okresná vyša liga, LSV Hore Sokol Ralbice Horky 2-2 a SJ Kruščice Rakece tež 2-2. Za Kruščanov staj Oskar Hauš a Gabriel Zarodnik Trechivoj a za Ralbičanských Sokolov Aleksandr Bauda a Rajar Kišnohce mienované byč. Modrobili z Kulova sú z 2-1 přečivo hosťom z Horného kraja Šprevia dobili. V oboje rota za domiacich je Paul Kokorciliu. We v okresni Líze ručichu so radvorčenio z Překvapenku z Malešec, tam dobochu oni pola načelníka z 2-1. V oboje rota v partii bez žoteje karte docpe za hosťi Kaspar Gisvauk. Dybk vuhojovava je si tiež koparská rezerva SJ Kruščice a to po nerozsudnem 1-1 doma přečivo FC Vúžice. 1-0 za Kruščanov by krotko do poučasa Beno Šťapanciliu. Rajne zjednočenstvo úzka hodži športové tovarstvo Marina Viezda 6-2, Justin Ladevik a Jakub Klausen by štaj celcaj rotov za Pančanov. Nebelčanci koparia sú v Grosnaundorfe z 1-2 přirali, tam by Sarniančan Štefan Binč za SJN Vurunau. Športové úsledky zakončíme s neušetným dvojným rotovým úspechom. Při porazce 2-3 pola jednoty Kamenc byštaj za hostči Hajko Zinda a syn Nik Lešava Trechivoj.
2: A my tam poladáme z Łużyjského sporta do vulkého sporta ve svieče, 9 minčinu do napo 6.

0: Na půl šestiště.
1: Srbský rozhlas. Pověstče. V studiu Bettina Wenderotová.
0: Dobré ráno. Farárka Jadwiga Malinková bučera ve Vojerecach dožíva jako spolnomocněna za serbské náležnosti evangelské krajní cokví Berlín-Braniborská Šleska Honja Vůžica zavěděna. Generálna superintendentka Teresa Rinekerová ze Zorilca je ju na serbským evangelským cokvínským dňu zapokazala. Vyše to jubilejné 80. zetkanie serbských evangelských věřivých. Božu službu svědčeše na 160 ľudí Janský cukví ve Vojerovském starom městče. Potom dachu cukvínský džin spáloch v Klinčeč. Na městem 5. slavia maršu sobotu Horkach je 330 ľudí cíl docpivo, 20 minie hačbě štartovalo. Prýni by po 6 hodinách popodňu dvímaj tu. Poslední běha docpě cíl večer na podžesačích žili Maty Venka z organizatorského týma. Najstarší běha běše 81 let a je so druhý raz v obžilí. Čara vidíše lica od hoku přes radvo do vůlkých žáru a zaso ručo. Na cioch dubkách miachu zastaraniša, miestrujím v obydlerio hoku ječ přijotuvachu, kotraž bu potom na stácie dojezena. Komuny tukvilu trahu na kromach drohu v odsyku. Kulovský, Slepjanský, Rakečanský a Kruščanský gminy napríklad přeozaja tuto nadok gminci Džuačerio ze svojskej techniku. To obkručíš uvesnanostča a mieščanosta na naprašovanie. Dvojce v oblito gminci Džuačerio trahu syku. Nebylčícach činí to hižo leta vônie vecichec firma ze serbských bazlíc. Trauniky a rajkanišča gminci se sobu Džuačerio přeozaja. Nimo toho seče gmina dla vosebitoho zričenja přidatne tydženske trauniki SJ Nebelčic ve vse a serbskich bazlicach. Na zvjazkovych, krajnych a okresnych trohach přeuzaja sečenje kromu drohu v odpovedne nadrožne mištrunje. 280 šolcu a hulcu je so konstudženja na džičacim putnikovanju Zorilského biskupstva v obdželivo. Po pjatku nižšim zetkanju kuluje ze zromadni večerni modlitvu podachu so v obdželnici sobotu na putnikovanje do Ružanta. Biskup Wolfgang Ipold přirunovaše pridovanju svjato ducha z rozumom človeka. V oboje nije drevičeč, ale zapomeni žadosť Boha zetkač chceč. Tež lica bydlachu dječi kulovských hostnych svojbach. Zjest modžiny biskupstva Drežďany Mišno by to runja konstudženja, kiž zetka so pančicach Kukove. Bez 90 modostnými by tež serbska skupina. Dokładnie 100 wolnočasnych spěšnokolesováků a spěšnokolesovářů je včera kulově ve vůbědžovanské sérii Vůžijský kap startovalo. Viacač 9 kilometrů do akuo jezba na asfalče vidíše od Kulovského Kolpingového naměsta přes Salo, Kočinu a Husk zasoručo do Kulova. Vône bě na distancu 3,9 kilometrů doby Čech byto kniha. Najlepší domorodné kolesová Kulovského vělu kluba běšunočan Matias Müller na jednatom místně. A to oni bych u naše pověstče, když namakáče tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Vostanie dženca pomročené, ale najprve suche běhu dňa, potom ze zapada nové švíle pšičanu, večo maso uvedrič, vostanie vycikojte a to při maximálně 17 stopňach.
2: A to mohla si představit, že zobyše to tež včera zdžila strašné, když je potom so dešťovalo a vožné puče a to potom ten v huske v obruče. A propo široké vopruče vám přeju. Na drohách se ničo nestává. Dobrý jezbu do dženci šije punžele.
1: Serbský rozvoz.
2: 4 minčine po na po 6.

Zdravím tě, no, pana, po šestčeňce a ty što? Je poprom vážný termín, no, hej, druhý si myslí, za čo to trebaš, ale do rozmovy přijíš je najlepša věc, když ti něco na útrobě leží. Tež se spolcajami, minuce obydlerský policist Andrej Kober, majúce v útoru ve času od pobudnia 4 až do večera 6 ryčnú hodinu, a to vedomie zahrednického zjazka ve Pančicach Kukovie, po takým jeli mače tež v níže niešto na útrobě, potom môže česo ratľubie tam podať na ryčnú hodinu a so šo možno oprašeč, štož vám na útrobě leží. Vosa minčinu po napo 6.

Če sem čmečeno po napočasti, tež bez spokivo do dženzni še je punže den ninja. Ale tak, ve voklicach menujce. A to je tež dere, nic jenu športovač, ale netreba če dženca mujci ničo kvičeri přijotovač, tam zmeja šovo dost čmenujce. Zaj radio zatkula dženca svoju letušu bič vole bulovu turu. Od popodna pečich na večora je redakcija na miestnje, vy potom tež od na po šestčich, jelik ceče soburač. A od večora vosemich do džesačich potom radio zatkula originalnje vus Třeba toto věco startuje z bychu dost času tam, šo šafli a kajša prajem, tamnější klub postará posovo stejky, kobasky a čerstvy napoje dženca ve voklicach. A tak půjde to příchodne půjdele dále, pomohete, jakým to máte jedný plán hotové. Hač do dženci šo můžete se za projektové Kurs serbských dječí, skvadnostně letušeho putnikovania dječí ze všeho biskupstva, Drežďansko-Mišňanského do Rožanta Přízevič. Putnikovanie je potom 8. júlia. Štúžce potajkými kurie som uspívač Soniech v Donboskovým domie ve Voklicach Hišče Dženca Přízevi. Modostní vuhotuja Dženca na dživadvovém námiestče v Budešine Modinsku Viesovu Ponželu start je popolno pečich. Na večer to je. Tam môžete tiež bidotenis rač se kreatívne toboky nadživač a kúčbie budeských skupinov zariovač. Dženca na večer pečich na dživadvovém námiestne v Budešine vitaja na Modinsku Viesovu Ponželu. A júce je mies popudňa 4, hadžo 7, dživanička tykania pačerku, závoje rúsku, rejovanskú drastu, dže to ve Vojorecach ve domovinským domie. Vymenčenie ešte potom je cibilky na 6.

0: aj vo širom dňu. Julia Jankovsena spievaše nohe vo veľa inak džensný šaponžela na žel nebude, ale dere tiež tak zocele tak nepráži, kaž od prichodného konca týdženia to mjezo všetkým sportovcam a športovčam do kartu raje dženca večer.
1: Zadkula.
2: Skončne je zase lečo, tu iš je tiež znova časa našu bičtúru, dženca večer sa ona započne a to ve Voklecach. Vieca máme tiež nôstky, máme za kúžu stáciu motos přijotované, prýni moto rýka trikové, potekým šinšče ve vašim najrenčím trikoče. Napoje ječ dobrá hučba a horce boje při saku, tak upada letuše lečo, my sa na vás veselíme.
1: Zadkula.
3: Nic zábyč.
4: Dženca večer.

0: Jedna čmičina po šest čich byč. 24 hodinu otučene, to sme ako mody ľud, dočinili netko dávno niciace, ale nedživajce toho, štúž so tutej tematice stají a to vúspita je ketro vúžadáce a náročné. Vo sebe tiež, když ešte pri tým sportuješ, a to ve 24 hodinách celkonie kečbu, 600 kilometrov s kolesom teptač. Rúne to je ideja extrémneho vúbežovania Fichkona. Fichkona to je hajmieno, vopstiace od Šmriečnika Fichtelberg, si s kolesom v biehu 24 hodinov na Kap Arkona na Rujanach dojeď. Kajke to vúbičovanie. Sábaj Kristof Cíš, rodiny Horčan a Filip Paška, rodiny Radvorčan, staj so tutemu hobarskému nadavke stajivoj a Jakub Vúča je jeju převočal.
1: Je ráno krotko po osmich, kúria vás, ste tu na Šmričniku, ale Kristof Cíš a Filip Paška staj motivovaná. Je trošku zima, to nekak neto je nekaj za štát, abo?
2: A je to kytro zima, ale to jasne bude, že mojho horka na hore stejmo, so bude to trošku zimnýšo.
1: Netko vulka čara na vás čaká, Filipo, kada šo sa šio tvali? To si no loni, voko 22 kilometrov s kolesom jo.
3: A je to trichy, ja. Šiot, veľa kilometre ječ, spýtač so čas, so pojebovač a ponto. Bude.
1: Počas bola Fichkona. Dys a dys som videl Kristofa a Filipa na přestokách, to bych ju cirkone dvaj, tam mi ako vizel spíšne nanúznikíč, spíšne nešto ješ, spíšne vodu napenič a ročo na kolesa, vedro trošku miniate, haje trošku dešta, ale tiež svunco, tak so možach sa trošku odpočneš. Nitko pak sa pomal čmička, što neký máte činč, máte sa šeoblikač, tak sa vám tie noce čupvojo. Máš nejaký strach, respekt pre tie nocu?
3: To závišť zima hodve, temperatúry ešte nie sú tak, aj si jen to veľače přeje. Ja ešte mám nešto za noj subu, tie za moje črie. Tak so ja nekiac s krutkými kolovami ječ netrám. Ponči jenu šidatnú kapu si zotvem.
1: Vánač hodinu kolesu boli rič?
3: Haj to zno, pomoc započne boleč, ale ja sem dobre nalade.
1: Nimale 300 kilometrov, 12 hodinov, kada by prina etapa, prini počas. Od krajiny sem, od tempa, od ľudí sem, kasa či rondka ľubi.
2: Te prine 100 kilometrov bych ne Češe, dokiaľ by te vedro uhubene, ale pon je nás skoro celý čas. Haj sme s vnčkom byli, haj suche vostovo, haj s tými to náhľad, aby so celé horeka.
1: Nocná stácia, blízkoši Neuruppin, cibidl kinajene, jo, tu si da čupa ječ, Filipo, kadere to činíš o čupom ječ nekej noce, napo, cibidl kinajene.
3: To jara dere činím, kytro zima odvo.
1: Mučo ta?
3: To še džo, ale to še šinže.
1: A se nemus to. To je Kristofe, ty si vone ráno sadu prajo, za 3 hodiny je ta noc ižo nimo čerla.
2: No, ja som nekej posný tyčin zlomo, jo, noce, ha som subokrono, hačo cioch, jo, knake čma, ha pon, započo slunčo skáčeš, až štyroch, ja zno, to zno kaj rane, ranie svita, a pojen zboženies, ja myslím, a ten zbytk, budeme pojen hač do, hač na rúja, než ten dočinč.
1: Bečovacia po hodinu, Kap Arkona docpili, kastinke čuješ, publikum ju vás povítal s veľkým aplausom, čilne, mentálne, kastačičo.
2: Voložené, že sme to šafli, ale nenžemo ište jednu činč.
1: Rane facit. Filipo, zbúšte mi je voko mik, voko rano šešťich nekak, kde ste tu jene jahrubok i džirebo, kada sa sa tý z tý vandra pavaka?
3: Aj moje čo, jo poprom celé poriadku, ja si bo ubenčo všetstajú, ale vy ste jo, zo ja to še raz nečiní.
0: Jo, forekt, forekt. Bilk na sedom je Sábaj Kristof Cíš a Filip Paška. Staj so v obdželivoj na Fichtkona, to reka ze Šmričnika, Hačna, Kap Arkona s kolesom v 24 hodinách.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Menderotova.
1: Dobro ranje. Farrarka Jadwiga Malinkova včera ve Vojerecach dožila jako spolnomocnjena za srpske naležnosće evangelski krajni cirkvi Berlin-Braniborska-Šleska-Honja-Vužica zavedžena. Generalna superintendentka Teresa Rinecke-Rohr ze Zorelca je ju na srpskim evangelskim cirkvinskim dnju zapokazala. Bische to jubilene 80. zetkanje serbskich evangelskich Veriwych. Božu službu svečeše na 160 ľudži Janski cirkvi ve Vojeruskim starom mieste. Potom dachu cirkvinski džin spaloch vuklinčeč. Na mjestom 5. Slavia maršu sobotu Horkach je 330 ľudži cíl docpivo, 20 menje hačbe startovalo. Prvni bil po 6 hodinách popodňu 2 majtu, posledni bieha docpie cíl večer na podžesačich, žili Mati Venka z organizatorského týma. Najstarší bieha bieše 81 let a je so druhý raz v občeliu. Čara vidíše lica vo toľko přes radvo do veľkých zžarov a zaso ročo. Na cioch dubkách miachu zastaraniša, miestrujem v obydlerie hokov ječ přijotu vachu kotražbu potom na stácie dovezená. Komuny tukvilu travu na kromách drohu v odsyku. Kulovské, Slepianské, Rakečanské a Krušenské gmene napríklad přeuzaja tuto nádok gmince Džuačerio ze svojské techniku. To v obkručiču väznanosťa a miešťanosťa na naprašovanie. Dvojcevo blito gmince Džuačerio travu v syku nebylčicach čini to jižo leta vonie vecichec firma ze sábskych pázlic. Trauniki a rejkanišča gminsce sobu džuvačerio pšeuzaja. Nimo toho syče gmina dla vosibitoho zričenia přidatne tydžinsce trauniki esiot nebelčic veuse a sapskich pazlicach. Na zviazkovych, krajnych a okresnych drohach pšeuzaja syčenie kromu drohu v odpovedne nadrožne mištronie. 280 holcov a hulcov je so konc týdženia na džičacim putnikovaniu Zorelského biskupstva v obdžilivo. Po piatku nižšim zetkaniu kulovie ze zromadni večerni modlitvu podachu so v obdžilnici sobotu na putnikovanie do Rožanta. Biskup Wolfgang Ipold přirunovaše pridovaniu Svätého Ducha s rozumom človeka. V oboje nie drevíčeč, ale zapomení žádošť Boha zetkač chcič. Tež lica bydlachu dječi kulovských hostnoch svojbach. Zje smodžine biskupstva Drežane Mišno bie toho runia konstudžinia pančicach Kukove. Med 90 modostnými bie tež serbska skupina. Dokładnie 100 voľnočasných spišnokolesovákov a spišnokolesovariu je čera kulovie ve vubedžovanskej zérii Vužijský kap startovalo. Viacač 9 km dlhá kôr jezba na asfalče vedieše od kulovského kolpingového namiesta přes Salu, Kočinu a Husk zaso ručo do Kulova. Vône bie na distance 390 km doby Čech Peter Knija. Najlepší domorodný kolesová kulovského vilu kluba by Šunučan Matias Melo na jednatom miestne. A to bychu naše povesče, kýž namakače tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Vostanie týždenca šire pomručené, najpredora suche biehu dňa, pak potom ze zapada zaso nové švíjele pšičanu, večer ma so uvedrič, vostanie vycíkoj týždenca cvidžin a živé slibro zalize na maximálne 17 stopňov.
2: Na drohách je všetko poriadku, niče so ničo nehač, ja so prašam, hač tež s takým odmachom, kaj škole sovario, dženca rano nadživo ječeče. Jsem byli celé spěšně tam vykulové.
0: Serbský rozvoz.
2: 4 po naposledních.

0: Jeste domenčino po nekaj sedmešje. Za 20 let stotkje vuntun srpski spisovačelne značiši a najvuznamniši Juri Brezans. Kvadnostne je o 110 posmrtnih narodnin, so za srpste šulerijo z njim zabirali v minjenih tydženjach tež na projektnem dnju v Budešine. A jedna za staciju bije srpski rozvoz. Tu su zvučovali nešto ze zbrezanovo pera na ravač. Nimo toho je se Monika Gerdesova od šulerijo povedač dava, što su na projektnym dniu zajímavého vo Juriu Brezanu zonili, a to napríklad?
1: So jo, vun nana zubil jara zaje, z 60 let, abo tak?
2: Ja sem prvý raz od jeho zonil, zo je vun dvúročné knie písal, kajš moja ášia, abo tešinaša.
3: Kak je elefant do rybušu, dne mi moja vôka přeco jako dječo přečítala.
2: Môj vúj z Ameriky.
4: Hej, to je jedna z technikak posta knihu, kýže Juri Brezan písal. Kriminálka za dječi, náš vúj z Ameriky. A z tej je so tožto šulery v serbštine vo sebe intenzívne zabíralo. Stavíznu pytania a popadnenia bandita pojeda knize šuler z džiatky, kýž vone dyrdom dej prozninách doživí. A kak so jeho prozniny započnú, tutu spočatnú scénu z knihy predstaje ja Anton, Albert a Valentin z Radvorskeje šule.
5: Bedruji džen vujkých prozninn. Syn neje so ve šuli došť pracoval a boj so na neje svoje cenzúry pokazač. Tohodla je na úbi na nové cenzúry pýtal a namakal.
6: Skončne mi ach na nové cenzúry dživiatky. V športče a nemčine však jedenka, ale hevák vopravdže prima příklad za mňa. Tun môj nán. Kopiruju jeho vúsledky z dživiatky a veselu so, zo tam v posudku stej, zo mou z väčšej pilnosťu lepšie úkony docpieč. Mi un 10 kruč v obtyčen priduje pilnosť a reči, zo som zniwe kajš starý nepil. Posuje, žaden dživ zo soči vúši sa.

Oi, Queen, zum Blick in Astrodom. Ve Voklicach zahí sojenca Letuša Beach, volejbulová túra, Radio Zadkula, vod na večora pečich. Sú moji redaktori o tam namiestnie, vy potom napúšestčich, nene požišo, vyšak viesče dobiče sa s Mustom Pšízevič, jeli chceče soburač, potom od šestčich, ponželosa od 8 do 10, potom totiž svišiče po žumach srbského rozvosa. A to je ten najvážnejšie. Do príchodných týždňov netreba čo ponželu znamenča nic vo večereč starač. Prvný kruč stará so dženca Vokličanský močinský klub vo stejky, kubarsky a častve napoje. Potek im dobre poradženie a dobre zazbie přeju. Hačo džencišo môžete so za projektový kór srbských dječí skvádnostne letušeho putnikovania dječí Drežansko-Mišňovského biskupstva do Rožanta Pšízevič. Putnikovanie je potom 8. júlia štúšce potekým kórie sobuspívač so nech v Don Boskovým domie ve Voklicach hišče dženca Pšízevič. Modastní votuja dženca na dživadvom namestne v Budešine Modžinsku Vesovu Punželu státe potakým na večer pečich. Tam môžete tiež blido tenisrač, si kreatívne toboky nadživač a kručbie budeských skupinov zarejovač. Dženca popodňu od pečich na dživadvom namestne v Budešine vitaja na Modžinsku Vesovu Punželu. A júce je dživanička tekania pačelku za vojerusku riovanskú drastu ve Vojarecach. V domovinským domie to púdže popúdňu 4 do večera 7. Vymenčenie ešte potom je cibidlky na sedom.

0: Dobře, co mějte nohu, dosedeme se. Što mi niče vy? Nije příroda najlepší živé kino? No, to si tla myslu. Haj, zo může tež děči to obkručit, što je samo zrozumlivá věcky. Su so sobotu na pučovaniu po lesu vokovo smyčke cvobdželili 10 děči, by se zromadně s kloštorským hajnikom Gidom Budarjom na dyrdom dy podavo organizovala by džen sekcia svojba, to vastva Cyrila Metoda. A Marcel, ho zapraje k tomu?
1: Ideja boha, co z Gidom Budarjom so jemo přes les podač, če rane lese zeznat, tete vosebitošči lese, kajke lese mo mamo, što može jen v lesu šitko doživić, što može jen šitko obladač, ale nic jeno, so les ukočovač, ale tež nešto aktivne za les činč. A s tem smo mo se z Gidom jem blaku potali, da su džeči z njim romađe, z nami romađe moli šomiki sađeć, teze si jene tabličku, kotoče, da su co obraze zapovožene, a te najrenče jo, kuži džičo jo, jene kumocisto za jeden štomik převzalo.
0: O, prima. A što maš při sađenju štoma v obkečbovač, kak dže so hatam v lesu a kajke su vjedrove vulade, dje so mrovje v mrovišću skovaja? Što to su dječi tešišće navuknjeli a přihodne vudače dundaka sobotu. Potom so s tym cywim šitko hišće raz zabira. Kajki Wuspieszny dyrdom dy. Wosomieńczy do dosyde myśl dobra ranie przyje serbski program Anke Lautenbachowa. Spiewa jutze rano. Nie, proszę dżęca rano. Witajcie k nam. Witajcie k nam.

0: sportowania, to sme konc týždňa pitnili, što by to po serbských hasách, a tiež Lesa Plus. 10 minút posedeme Jan Reho, Zima.
1: NDR Sachska, serbský rozhlas. Sport.
2: W kamiencu by wubiedziowanska seria wolnoczasnych spieszno-kolesowariów tak mianowany Łużyński Cup z początkami je swój zazby miła. Wczera w Kulowie by to leca miastem iżo czwarte wurysanie. Tute w uhotowachu prini raz sobu stawoja Kulowskiego wielokluba, w kotrymż su tež dojšto Serbów. Tak na przykład Nowosličan Robert Heduška.
3: Hej to nie, tak lucho, musimy pęć ludzi, którzy to organizowali a przez pół leta co romanczy sedzili a prajli ok, dajcie nas to organizować.
2: A doma w Kulowie riane zariadowanie na kolesa stajić. Robert Heduška sam startował nebe, za to pak na przykład z Kukovského a Wokličanského racing teama Štěpán Věnka a Andrej Handrik a za Kulovský veloklub Matias Möller. Dumpersport Mike Šurik z Adelsdorfa je sobotu druhý by vo nímske dumperové mistrovstvá v Bad Freienwalde před Rožinčanom Filipom Kralom a Markusom Donatom z Bačonia dobil. Amtierowacy nímsky dumperové mistro Paul Domšpu štvorty a Lenian Štefan Kubic šesty. Lohka atletika při vukodosakských mistrovstvách sobotu v Budešinie je si bronianka Serafina Mičkec v starobnej klase SK12, titul v disciplíne dalokoskok zavešiva a rubelčanka Teresa Mačiec dobe vubeđovanie v SK13 v vysokoskoku. Vukodosakský mistro v biu přes zadživky je Budešan Rafael Švarc, šuler Serbského gymnázia Budešin. Koparske úsledky v okresná vyššia liga, LSV Hore Sokol Ralbice Horky 2-2 a SJ Kruščice Rakece tež 2-2. Za Kruščanov staj Oskar Hauš a Gabriel Zarodnik Trechivoj a za Ralbičanských Sokolov Aleksandr Bauda a Rajar Kišnohce mienované byč. Modrobili z Kulova sú z 2-1 přečivo hosťom z Horného kraja Šprevia dobili. V oboje rota za domiacich je Paul Kokorciliu. We okresnej Lize ručichu so radvorčenio z překvapenku z Malešec, tam dobochu oni pola načelníka z 2-1. V oboje rotavy partii bez žoteje karte docpe za hosči Kaspar Gisvauk. Dybk vuhojovava je si tiež koparská rezerva SJ Kruščice a to po nerozsudnem 1-1 doma přečivo FC Vúžice. 1-0 za Kruščanov by krotko do poučasa Beno Šťapanciliu. Rajne zjednočenstvo úzka hodži športové tovarstvo Marijina Viezda 6-2, Justin Ladevik a Jakub Klausen bieštaj celcaj rotov za Pančanov. Nebelčanci koparia sú v Grosnaundorfe z 1-2 přirali, tam by Sarniančan Štefan Binč za SJN Vurunau. Športové úsledky zakončíme s neušetným dvojným rotovým úspechom, při porazce 2-3 pola jednoty Kamenc bieštaj za hostči Hajko Zinda a syn Nik Lešava Trechivoj.
0: Po příjemné stučce poladáme do vůlkého sportového světa přes vůlku vodu, što je se tam včera stalo, tyž se serbským kopáriom, kýž vůhodnoč.

0: viață toi, dale iadu, cerju pak se naju, pom jatku.
1: Serbsku hučbu slyšíte v serbským rozhlasu.

0: Zadkula.
1: Skončne je zaso lečo, tu iš je tež znova časa našu bičtúru, dženca večo so ona započne, a to ve Voklecach. Vieca máme tež nohostky, máme za kúžu stáciu motos přijotované, prýny moto reka trikové, potekým všinšče ve vašim najrenčím trikoče. Napoje ječ dobra hučba a horce boje při saku, tak upada letuše lečo, my so na vás vieselíme.
0: Zadkula.
2: Nic zábeč.
3: Dženca večo.

0: Napovo se mi je.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
0: Dobro ranje. Farárka Jadwiga Malinková bučera ve Vojerecach dožíva jako spolnomocnená za serbské náležnosti evangelský krajní cirkví Berlín, Braniborska, Šlieska, Honia, Vúžica zavedená. Generálna superintendentka Teresa Rínekerová ze Zorilca je ju na serbským evangelským cirkvinským dňu zapokazala. Bieše to jubilejne 80. zetkanie serbských evangelských verivých. Božu službu svedčeše na 160 ľudí Janský cirkvi ve Vojoruským starom mieste, potom dachu cirkvinský džin spáloch v Klinčeč. Na miestom 5. slavia maršu sobotu hokach je 333 ľudí cíl docpivo, 20 menia hač by rano startovalo. Prvný by po 6 hodinách popudňu 2 majtu. Posledný by ha docpie cíl večer na podžesači, žili Mati Venka z organizatorického týma. Najstarší by ha bieše 81 let a je so druhý kruč v obdžiliu. Čara vidžeše lica od hoku přes radvo do vulkých zžaru a zaso ručo. Na cioch dupkách miachu zastaranišča, miest druhým vobydlerio hoku ječ přijotuvachu, kotražbu potom na stácie dovezena. Komuny tukvilu trahu na kromach drohu v odsyku. Kulovský, Slepianský, Rakečanský a Kruščanský gminie napríklad převzaja tuto nadavk gminci dživačerio ze svojské techniku. To obkručíšu viesnanosťa a miešanosťa na naprašovanie. Dvojce v oblito gminci dživačerio trahu syku, nebelčícach činí to hižolieta a vonie vecichec firma ze serbských bázlic. Trauniki a rajkanišča gminci sobudživačerio převzaja, nimo toho syče gmina dla vosibitého zričenia přidatne tudžence Trauniki SJ Nebelčic veuse a serbských bázlicach. Na zviazkových krajinoch a v okresných drohách převzaja syčenie kromu drohu v odpovedne nádrožné mištrunie. 280 čolcu a hulcu je sokon studžinia na džičacom putnikovaniu Zorelského biskupstva v obdželivo. Po piatku nižším zetkaniu kulovie ze zromadne večerne modlitvu podachu so v obdželnicu sobotu na putnikovanie do Rožanta. Biskup Wolfgang Ipold přirunovaše predovaniu Svätého Ducha s rozumom človeka. Voboje niedre vidžeč, ale zapomení žadosť Boha zetkač chcič. Tež lica bydlach u dječi kulovských hostných svojbách. Zjezd modžiny biskupstva drežane mišno by to runia konstudžinia pančicach kukove. Mez 90 modostnými by tež serbská skupina. Dokładnie 100 wolnočasnych spiešnokolesovákov a spiešnokolesováriu je včera kulovie ve vubidžovanskej sérii Vúžiský kap startovalo. Viacač 9 kilometrov dlhá kúva jezba na asfalte vidieše od kulovského kolpingového namiesta přes Salu, Kočinu a Husk zaso ručo do Kulova. Vône by na distancu 3,9 kilometrov doby Čech Peter Kniha. Najlepší domorodný kolesová kulovského vilu kluba by šunočan Matias Möller na jednatom miestne. A to bychu naše povestče, kýž namakače tež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hajšíre a pomročené tež ženca v ostanie, bihu dňa ze zapada potom tež nové švíjele pšičanú, večer má so uvedrič v ostanie pšiušete miešince viecikojte a to pši maximálne, no hej, 17, 18 stopňach.
2: Jeden wyskacz z tej na aż 4 na smier zolac, gdyż minucy z Dreżdżan przyjedzie czy Cirożk Dreżdżany z Sewia, po takim na Dąbuczu. Hemak se niczo ulce nie stanie, a ja so praszam tamtą kuluski wieloklub, hać może ja tam z moim diamankolesom sobojecznie z Kyrynic. Pecz po na powosem.
1: Serbski rozwoz.
2: To się boja dżęca teptała.

0: V Voklecach stara ja so nitko v prini raz tež zaso za vo večereč, a to na bič volibulovi ture, to bi zonijete prinje v Voklecach, tam radio Zatkula za hijenca bič volibulovu turu a tamniši modžinski klub so postara vo steki kubalski a častve napoje. No a ja štušce tam podla bič prošu, na nepožišo na po šestčich, so možeče tam ústva pšizevič, to je vesče procedare, kaj škujžde leto, tam so s časom pšizevič a od 8 do 10 so potom tež origi finalnie šitko přeniese po žumach serbského rozvosa. A za projektový kurs serbských dječí skladnostne letušeho putnikovania dječí Drežanského biskupstva do Rožnta, môžete so pšizeviť. Putnikovanie je potom 8. júlia, štúšce po takým koriesobu spievač, so nechve don voskovým domie v Voklecach ište dženca pšizeví. Modostní votu je dženca na dživadvom na miestne tu v Budešine, Modžinsku, Viesvu, Punželu, start je popudnú pečich. Tam môžete tiež blido tenis hrač si kreatívne tobovky nadživať a kúčbie budeských skupinu tam tiež zahrievať. Dživanička tekania pačerku za vojeru skurievanskú drastu. Tu môžete so tam so môžete vobdželiť jutce od 4 do 7 v Vojerecach v domovinským domie. A domovinská skupina Pančice Kuku zetka so jutce v rieže v přiređenju alebo k ređenju při pomniku Čišinského v Lipju. Čas naže, že nímam snadno môžete mi tu nižšie sposredkovať, že so môli to všetkým tiež riec. Cibidliky na 8.
1: Zasa, som sama, что ты чинишь по шамсачи.

A vos rejuvenir, c'est Andrea Štitanková. A ty se moja svikunia. To je zavěsné svědění. Kristof, chceš? Zromadnému rejovaniu, vosom povoste mi.

Narota dženca neponže, dženca punže přes vysoký sak. Zají so letuša tura, bič, volejbulova tura, radia, zatkule. Pod pečich prošu můžete tam na městne byť ty se z našej modžinu na pošestčích na najpozdišo, zomolí tam vaše muskvo přizivič a šitkým tým, kýž potom při vysokým saku neste ja. Modžinský klub stará so vo stejky kubarský čase napoje. Tam sem ja podľa, cido napo, dživečich.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Farrarka Jadwiga Malinkova bučera ve Vojerecach dođiva jako spunomocnjena za srpske naližnosće evangelski krajni cokvi Berlin Braniborska Šleska Honja Vužica zaveđena. Generalna superintendentka Teresa Rinekerova ze Zorica je ju na srpskim evangelskim cokvinskim dnju zapokazala. Bische to jubilejne 80. zetkanje serbskich evangelskich Wirivoch, božu službu svečeše na 160 ľudži janski cokvi ve v ojoruskim starym mieste. Potom dachu cokvinski džin spaloch vuklinčeč. Na mestom 5. Slavia maršu sobotu hokach je 330 ľudži cíl docpivo, 20 minie hač by rano startovalo. Prini bie po 6 hodinach popudňu 2 majtu, posledni bieha docpi cíl večo na po 10, zdžili Matej Venka z organizatorského týma. Najstarší bieha bieše 81 let a je so druhý kruč v obdžiliu. Čara vedeše lica od hoku přes radvo do vulkých zžaru a zaso ručo. Na cioch dupkách miachu zastaraniša, miestru im v obydlerio hoku jič přijotuvachu, kotraž bu potom na stacie dojezena. Komune tukvilu trahu na kromach drohu syku. Kulovski, Slepjanski, Rakečanski a Kruščanski gmine napšikvat přeuzaja tutu nadavk gmin sydživačerio ze svojski techniku. To vopkručišu vesnanosča a mješanosta na naprašovanje. Dvojce v obleto gmin sydživačerio trahu syku nebelčicach čini to ižo lita vunje vecichec firma ze sapskich pazlic. Trauniki a rekanišča gminsce sobu dživačerio pšeuzaja. Nimo toho seče gmina dla vosebiteho zričenja pšidatne tydžinsce trauniki SJ Nebelčic ve vse a serbskich bazlicach. Na zvjazkovych, krajnych a okresnych trohach pšeuzaja sečenje kromu drohu v odpovedne nadrožne mištrunje. 280 čolcu a hulcu je so konstudženja na džičacim putnikovanju Zoreckého biskupstva v obdželivo. Po pjatku nišim zetkanju kuluje ze zromadni večorni modlitvu podahu so v obdželnici sobotu na putnikovanje do Rožanta. Biskup Wolfgang Ipold přirunovaše pridovanju svjatého ducha s rozumom človeka, v oboje niedre vidžeč, ale zapomeni žadosť Boha zetkač chcič. Tež lica bydlachu dječi kulovskich hostnych svojbach. Zjest modžiny biskupstva Drežany Mišno bie toho runia kunstudžinja Pančicach Kukove. Mies 90 modostnými bie tež serbska skupina. Dokvadne 100 voľnočasných spiešnokolesovákov a spiešnokolesovariu je čera Kulove ve vubedžovanský zérii Vúžijský kap startovalo. Viacač 9 kilometrov dlhá kolojezba na asfalte vedeše od Kulovského Kolpingového namesta přes Salu, Kočinu a Hosk za Soročo do Kulova. Vône bie na distanci 390 kilometrov doby Čech Peter Kniha. Najlepší domorodný kolesová Kulovského velokluba Bišunočan Matias Müller na jednatym miestne. A to one bichu naše džensniše povesče, kiš nama kače cvi džin vizotiš na internetnoch stronach a damotni app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Vici kojte šire a mokre, tak bijemo opisač. Znajmenča, tu budešine so štome času a runje je so tež trochu miholivo. Vostane dženca šire, akle navečo moa so uvedrič a tež kitro vici kojte dale. Při maximálně 18 stopňach.
2: Dobrou jezbu do dženstniše ho nímale jižo do poudňa na puča soulce ničo nestává. Zamičat nic ve srbské Vúžice.
0: Srbský rozvoz.
2: 4 minčine po napuče večeš.

0: سرم پنا پچو میچش. Zavěst, če prajče, to hajdeš praju, zo jsme vo všech možných sportových družinách Čencarano hižo v programě ryčeli, odpučovanie, přeskolesovanie, hač klochko, atletice, tež kopajnce a savce športovce bychu vúspěšní a tež rejovač hižo činem voči Ketro, derje, moža, Bettina, nic vono.
1: Aj, to su pokazali na svoje letné gali čera na žoli budeského serbského ludového ansambla. Stopu sta dječi na jevišu, skupina Vužičanka a Rijovanska skupina Modžine, Vužičanska Rapsodija, su čera zromadne na letné gali ansamblu publikum zakuzvali a štuješ sa netko merza, dokež to nie vidžal, abo pečinejších terminu mil, ale by rade. Příšadný konc týdženia vústupia znova a přeprošuja znova na svoj program s menom Mały Ptak na homepage ansambla to namakače po takým příšadnú nedželu popodňu cioch a na večer pečich na žoli SLA.
0: A příšadný týdžen tady tak plné, no? Naprede Dudakový festival, potom máme my vesný svedžen v Kočine.
1: Zapšají sa ubežuja Košica.
0: To bude modina ešte raz na čím koncu týdžina rýovač dobeč. Sme jak nešto zabulíni, to sú
1: zavešte.
0: Zavešte, no, ale to bych najprede te prine termíne dalšie sledu, ja by bylo týdženia slúbené. Vosom po napočujem, čiš.

0: Narodnin su so serbsce šulerioznim zabirali v imeninem tydženju tež na projektnem dnju v Budešine. A jedna ze staciju bie serbski rozvoz. A tu su zvučovali nešto z Brezanovoho pjera na rauč. Nimo toho je se Monika Gerdesova tež od šulerio povedač dava, što su na projektnem dnju zajmavého vo Juriju Brezanu zonili. Tak, napšikvat?
1: So jo vun nana zubiu jara zaje, zes česa čit abo tak?
2: Ja sem prvni raz od jeho zonio, so je vun dvúročne knie pisal, kajš moja aša abo tešinaša.
3: Kak je elefant do rybušu, nie mi moja vôka přeco jako dječa přečítala.
2: Moj vuj z Ameriky.
4: Hej, to je jedna z technika k posta knie, kýže Juri Brezan pisal. Kriminálka za dječi, náš vuj z Ameriky. A z tej je so tožto šulery v serbštine vo sebe intenzívne zabíralo. Stavíznu pytania a popadnenia bandita pojeda knize šuler z džiatky, kýž vone dyrdom dej prozninach doživí. A kak so jeho prozniny započnú, tutu spočatnú scénu z knihy predstaje ja Anton, Albert a Valentin z Radvorskeje šule.
5: Bedruj džen vujkých prozninn. Syn neje so v šuli dosť pracoval a boj so na ne svoje cenzúry pokazač. Tohodla je na úbi na nové cenzúry pýtal a namakal.
6: Skončne mi ach na nové cenzúry dživiatky. V športče a nemčine však jedenka, ale hevák, vopravdže prima příklad za mňa. Tun môj nán. Kopiruju jeho vúsledky z dživiatky a veselu so, zo tam v posudku stej, zo môj z väčšej pienosťu lepšie úkony docpieč. Mi vun 10 kruč v obtyžen priduje pienosť, pienosť a ryči, zo som zniwe kaž stary nepil. Posluje, žaden dživ zo soči v uši same vod so zatykaja.
5: Potom by tak daleko, syn pšinže z šule, nan pšinže z dživa.
7: Hallo.
6: No?
7: Što no? Nie staj so tak vúpe. Kajke sú?
6: Minište cenzúre? Das so okej. To reka moli lepše byť, dež nebychu vúčarjo. Napšikvat jole, mate.
7: Tvoj plán byť vujka? Nic?
6: Sim z cua jenež dve známce dostal. Jednu jenku a jednu štvotku. Z toho je un trojku sčinil. Ja praju, to je jasná šikana.
7: To Rika zanese svoj cíl docpil, dokáž je vúča vína.
6: No haj, tak to tež riec nemôžeš, papa. V celku sem sa polepšil, vo 0,7 dybkov. Môžu či to s ličakom vuličiť?
7: Ja môžu či bez ličaka vuličiť, so také žaden aby nevobstejš.
4: Přihotujo sa na projekt, sú si tamní šulerio kojšte kojšta hinajší vúrysk z kriminálky vúpytali. Eva má vúrysk, kdež vonemu džiatkari nadobo odmena prozninach kýva. Neočakovano kvapa vodúrie svoj bie dotal neznaty vúj z Ameriky.
3: Nandžeše kytúriam a potom je zauva. Starý muž v džínsach, ve všich bábach, kraklatej košli. Kapa vosobne, kvobok široký a miezvočo od vúcha do vúcha přečelne.
4: Tohodla so ja povedal, tyž skoku s ním spřečeli.
3: Myslatun vúrst ľubi, tokež jednoho muža z Ameriky, jako vujamič, môže opravdu kúl byť.
0: A ja kúl byže tež húsovanie za serbský rozvoz, kýšie minúce s pomocou šulerio a šulakov a vúčerio nastavo. Štož chce rúne ešte raz šitko si naposkať, ako byže to jenož malý vúrysk z toho, to môžete ešte raz v cvej dôhosti na našej internetovej strone, abo tiež na našej app MDA Serbia, abo samotiež ako podcast na ARD Sounds. A nimo toho je tam tiež obširné feature vo živeniu a skutkovaniu Jurija Brezana spřihotované. Dve menšine pod Sibidlky na Dževič.

So ljubi DJ Jojo srpske, vo sebi netko na srpskih vesnih svedženjach. Tiš srpske titule zahračkiš, jen dvaj tip zmožnja, kajš napšikvat tun Kristofa Cyža, ty se moja svetvonja. Poladame do Kamenca, tam nie nuzove domicie za čekancu, hižodlije trebne po informacijach budeského vokresa, za vokresojo zariada maja ve vonemaj, domomaj, ve Kamencu, a tiš ve Vorecach, dosť svobodnych miestnou. Niečo 150 v obydleriu tukvielného núzového domicíla maja do regionálneho přebytka v Kamencu Přečanič. Zoby vokres peneze lutoval, núzový domicíl nepredraz ke konci mesaca zauria. Objekt pak hodí so v núzovém páže spešne za sobotevrič a vúživač vokres dále informuje. A my informujeme, dživič menšinu do dživičich, zo Kostoriansk čije, a to dživi sapskim rozvosu tiš, spivajo, dere tak, Jadwiga Markec. Dobre hranje přije sapski program.

0: Peč do čeveče. Nábožné slovo. Madženca Cornelia von Rutendorfova.
1: Jezus praji, ja sem svietlo svieta.
2: Štujš
1: za mnúdže, nebuče kodžič v čemnosti, ale smie svietlošť živenia. Kujždý raz, když nichtu po činci svičku zasvieči, prečítam tuto slovo z Biblie. Činská svička má na to dopominač. So svitvo přeco existuje. Drudy môže svitvo vidieť, drudy nic. Dokež je skované. Svitvo je. Nelada jo, hač je vidieť za mužemi. Jezus pak nie je žane lohke živienie slubiu. Slubienie česťanské je vierie, je tola, so je tam nichtu, byrnež bych mi večemnosti byli. Vjezo nadžijame so všetci svunčných dňu. Jezus pak buče nám tež v čimných hodinách po boku. Neznajú vás a neviem, hač mače tu kvílu skerje svunčne dny, abo hač zdá so runie všo kravočivie byč. Chcú vám namietovať, džensnejší džen cíle viedomie za pruhami svitva v svojem živeniu pýtač, je zbierač a so nad nimi vieselič.
0: To praje Cornelia von Rutendorfova v nadoku a zamovitosti Srbského evangelského zviazka.

0: Južo vesem žasete raz, su se zejšli serske kšestjane celije Vužice. Sobotu a nižilu, jo se ve Vorecach vodmiu, mjastem ten vesem žasete serski evangelski cerkvinski žin. Maria Ilikovska-Winklerova jo tam pobyła sobotu.
1: Do jajskeje cerkwie ve Vorecach jo přichvatało niži 600 zajmcu. Jan Malink, superintendent na Uminku.
2: Ja si myslel, vojorece sú mes, kočebusom a budešinom. A tu už môže a delný sábia, prinč a horný sábia. A my sme že nekotre ráze byli ve vojorecach na cirkvinským dňu a sme 20 letov tu svedčili serbský domiznický džen a da bude to, ja si myslel, dobre zariadovanie.
1: Mi to schöne manio pšijú z Drieždan.
3: Veško njamgu Drieždan, kujde žen serske peje daš. Za mňo je ten rum veľkým vážne a také pošekno je to veľkým vážne, da tok až väčšina Serbov njamžo kujde žen serske peje daš. Lec o Vericach, Drieždanach, abo Dolnej Užice, tam sú Serbe menšenie a da tok je vážne až také serske rycne rumy su.
1: Křesťan Kestner má ve Drieždanach vělece než s muslimami.
4: To je vůsobita muslimská tovaršnost, která se angažuje za mír tež mezi religionami.
1: Případně jo na verejských výkách starců na jejich stojnicu.
5: Hallo, mein Name ist Umar Malik. Ich bin Imam und islamischer Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland. Ich komme heute aus Leipzig. Wir haben heute ein Infostand hier in Hoyerswerda am Markt und ein netter Herr hat gesagt, heute ist der sorbische Kirchentag und ob ich vielleicht Lust habe, da zuzukommen.
1: Wetferiła jo cerkwi nizień z nabeżninu fararka Jadwiga Malinkuma. Namżarka Helena Nastalina z Werec jo była gnuta.
6: Dzieńca a juce to je żywa ekumenika. Ja czecy prajem, my mamy jenoś jeno Boha. Jenoś na wszelakie ważne joha kwalimy.
1: Pe namže jo Werner Sroka, ako leta dujko na tom pelus leži, jad zajmcov přes mjesto pe serskih sledah.
7: V leče 1925 je kupnica Velc z Kulova v Vojarecach zavoživa je nove vopkot, vendiše specialabteilung. A tuta kupnica je potom konkurs miła z początku 1926 a tutu składność je zawsze kniez Jan Jacwałk używał, żeby tutun w obchod dalej wiet.
1: Nic tam, że się ten drastwowy obchod nie to, ale na drugim boku zły komerojskiej drogi 6. Jan Jacwałk jo obchod przełzył przed 100 letami z takim mawen letosa kulowaty jubilej. Trudla Malinkova jo ze zrajmom přisuchała rozkładowaniam.
8: Aj na kuźde patie to je na dobra idea, dok šitkim to na žanovašne nie znate, a knes Sroka šajene zaslužbne dživo ve přesledženju srpskih staviznov vajorec vukonja, a to debi da zjavnosti, ti se sinim vedjenjom.
3: Jo, mi je se teke veljegin spedobavo, až ste bili dvije kupce, Jana Serska a Jana Nimska, zatok cesto je to tak, na serskih zariduvanjach to ne perigronjeno, jo, budjom je to dvojorecnje cunić, a pen na koncu jo veto šikno jano nímske rice. A ojo to bolo lepi, kuždo jo mek se pen rozsudíš.
8: Dušu zjasili jo, až serske lúže zmakajú a pen ta nábožnina jo serska bola a to vyženie po vrecach, po tých serských vrecach. Vrece svoje stavizne zase namakajú jara skroným dokoláš. To jo mauke miesto tekde bolo a serske miesto. To jo vo veľa vieci serskego v vrecach bolo. Ako my vieme a nento sme veľa, veľa nového zgenili.
1: Obkšuši jo Kristiana Pinjekova z Dolnej Vúžice.
0: Predne zašišče su to byli vod serskego evangelskego cerkvinego dnia. Ten konc týždňa jo byl teke jaden vesebne, dokulaž su zaviadli oficiálne slepjansku fararku Jadwigu Malinkovu do amta serskeje zagronitie evangelskeje cerkvie Barlin-Bramborska Šlazinska Gorna Vúžica. Co vena a druge organizatore gronje k svedženju, to spíše šo net.

Kak jo ugledało serske żywienie okowo pizzańskie twardnice. K tomu wiele wie dr. Alfred Rogan nega zagronite za wytwardowanie pomniku w Hoszebuskim obcerku. Pizzňo svýši letosa 725 let a v ramiku togo jubilea přepšosujo amtská biblioteka v Pizzňu na nové rét přednosku. Te se zabierajú se šakými bokami tých miestčanských a regionálnych stavíznu. Až do oktobra bužo kúštu drugu abo češu v autoru v miasecu přednosk k pizzańským stavíznam. A natakt bužo víče ze serskeju tematiku. Pizzańska serska vösa da v slednoch pieš stoletach. Jo, což moge pizza na riežinca vici nevieže, až do dvážastego stoleša sú v Pizzňu serske namše mieli. A Alfred Rogan pokážo, kaký uznám jo miela serska vösa da přes te stoleša za kulturelne a religiózne živenie v Pizzňu. Víče viacoa napo sedemich v amtskej bibliotece v Pizzňu, bužo ten přednosk.

Jo ugleda was herske živinje oko vo pizzainskije tvarnice. K tomu wiele wie Dr. Alfred Rogan nega zagronite za wytwardowanie pomniku w Hoszebuskim obcerku. Pizzňo svýši letosa 725 let a v ramiku togo jubilea přepšosujo amtska biblioteka v Pizzňu na nowy rét přednosku. Te se zabierajú ze šakými bokami tých miestčanských a regionálnych stavizno, až do oktobra bužo kúštu drugu abo češu v autoru v miasecu přednosk k pizzainským staviznam. A natakt bužo víče ze serskeju tematiku. Pizzainská serska vösada ve slednoch pieš stoletach. Jo, což moge pizza na riežinca vici nevieže, až do dvážastego stoleša súve pizzňu serske namše mieli. A Alfred Rogan pokážo, kaký uznám jo miła serska vösada pšeste stoleša za kulturelne a religiózne živinie ve pizzňu. Víče viacoa naposede mich v amtskej bibliotece v Pizzňu, bužo ten přednosk.

Štvork su so zajili svetové mištostva v kopajnce, a to v USA, Kanadze a Mexiku. Kopalský svet je dženca hišče zadživane, Nemska je přečivo Curaçao ze 7-1 dobyla. Vusled, kotrž budži nedom dopomnenki na legendárne pofinále na WM 2014 přečivo brazilské. Tedy nie je DFB jednatka v brazilské, ale po všem svete kopalské stavizny pisava a začane z historickým 7-1 do finála. Tež dyž je to dženca hinak, postará so rezultat vo zaohitoštve nemské. Voprodžite vúvak starty turniera a nádia rozče, zo môho so nemské mústvo hišče vo viele dalších VM vokomíko postarač. Přichodná rá bude sobotu a to přečivo svonovinovému pobrjohy nemské Elfenbeinküste, hač so tam DFB jednatka znova vo zaohitošt postará, to vidíme potom sobotu.

0: Hej, vi er på chat. Du ser os vorklæd. Skal snart nu hige, hvad Loni snakker til Loni du rejer nat. Vi er på lag zade skole. Hej, a hunde som hige os Gabrielom Schusterom rejser. Dobrý ječ, oni tu předávají, já jsem se tež Rune Kovarsku vopšel, ona by opravdu jara čarstva. Jsem pak netko zase při naší mobilu, to říká při navodnictvě turnéra. Mila a Majka, prajte, máme nekajkou favorita, štu najlepé, tak raje.
1: Hej, dučasne, máme favorito Krokus, modžinský klub Ralvice, abo štoje volejbul. A máme tež nekotre celky, kocíž bych u Loni hižo podla, to bych u například Serbská raketa, Zambuka Allstars, Bariki, Pampuchy a Nuprako. A máme pak do Runia tež věle nových mústvo, to jsou například Radvorské Pisaki a Dživa Měša.
0: A i potakým šíce tu podla zvojore tež z Radvoria. Hej, ja som si tež ižo nekotre rý vobladal. Vopravde, dobrý volejbol tu vidíš. Ja sa veselím na ďalší večer.

0: Zaspodziume mnie na.
1: Zaspodziume mnóstwa.
2: Hej, kaž runie hižo słyšeli spodziune mena za spodziune mústva, tež tute máme tu Jensa, kaž ja na tafli vidím tu, koľko a trupa to jara smiešne meno, abo krokus, nimo to tež pivo a kovasa, abo vezo bariky, ale jedna mi vopchode do vočo, hej, tu skočí, a to je radovské písaky, a to mám netko tež dve radovčanov, tu podľa mňa, čova, čo si tuto mieno dženca uzvolili? Má to jednu stavizničku prajče raz?
3: Aj, poprvám sme si radovské šlichere rikač. Ja fungovala.
4: Pošu rúskončiť.
3: Radovské písaky šlichere. To by naše staré kluby sú to tedy založili ako skupinu za tých modlostných. Tukaj šlichere sú po nás ste pod vosnač a nech sme to tie ako modlostné pšelzali.
2: A ja, má to čo dláš, čo si to ako modlostné pšelzali? Vaša skupina rika netko kak?
5: Stifte Königreich. Ah ja, das wohl Chili. Doch ich so deine Mutsche hat dort hat das meine aber nach für Klubel ja kon Stifte. Hat dort las mo. Dann du mir das Kupino Chili so bin sie mo Tag Watrich hat Stoll Klubel los hat Tag. Genau.
2: Aber Franz wo matche du wirst Kupino matche dich ich jedno kisch da kretz. Hei, du drados gestrich auch gedweide, nulls, hast wo schon, du hat da gretz da noa generatia, aber kann man sich doch rausumit.
3: Hei, da nascha noa generatia, da muss ich nicht gewutschen, kann man eine Party jetzt immer, ne rennt schon mal kommit über die Party, hei.
2: Hei, da wie so einer, jara, sei mal was dauis, na, a dich, hei, sa was, na, no, in der Idee, kak muss ich tschö will, wasche, hei, wasche Skupino Menno, a kak muss ich tschö will, von, da gretz rausumit, du na Party jetzt, a tak dalle.

Aj runie sem hižo vo najrenčím trikočerečo, to je tola dženca naše moto. Příchodne týden sme potom v Rajvicach, tam se dá vizo nové moto. A kaž vieš, máme Norsku tuto leto kujža stácia leca. Má moto, to reka kujže, kýž pšinže, hač rajorio, pšidadovorio, abo tuči, kýž pši grilu steja. Smedža so odpovedne tak zotvač. V bio turniera činime potom vulke skupinske foto a na koncu bičture leca potajkým v Mivočicach vozivíme na kotrem v obrazu, by najviac předraštených ľudí. Aj a tuta stácia sme potom kletu prvniu stáciu bičture 2027 uotovač, potajkým má garantiu, zo je kletu podľa. Dženca je moto trikové a za příchodný týden v Rajvicach máme nové moto zdražče se nešto z džiarna čisto 90 let. To bude fecich reána partíkaj štede, potekým všichoná stácia Rajvice, moto 1960 let. My sa na vás veselíme.

0: Ja som ho nevidel na tafle. Netko so štvorčfinále započína. Studa Jensa tu aj do štvorčfinála so rau, tak rec. Tak dobre bol, so môže Jensa štvorčfinále tu rač.
1: Haj ve štvorčfinálu raja najprv de Krokos přečivo Barikam, potom serbska raketa přečivo Stoje Volleyball, a na polu 2 potom Zambuka přečivo Dživa Miša a Pampuchy přečivo Modžinský klub Ralvice.
0: Majka, što ty si myslíš, tu Jesse Jensa tu aj ten titul hojovač?
1: Ja si myslím snáno Zambuka alebo Krokos.
0: Na gut, to je statement.

0: Aj tak spiešne sa vám minie túta prvná hodina, tu iš chceme nedom do druhej startovač. Dženca sme v Oklecach na prvnej stácii Beach Tour, to rieka dobrá ječ, veselo a horce boje pri saku. Kajž kúže leto máme tu tiež dobré mústva a máme leca tiež novostku, kajž sa snadno hižo na Insta videli, respektívne pola nás v zadku, kde svišeli, sme je kúža stácia letušie Beach Tour moto. Aj dženca v Oklecach skakaja všice v trikovách, to je moto za džencišu prvnú stáciu. Dešiše nešte tu, ab na koleso a do Walklets, dobra hučba vás tež očakuje. Leandra, što máš za nás?
1: Tež v druhej hodine mám najvšelakoriše spievy za vás přijotované. Tak slyšíte slovakský spiev Na čo pojdem domov. Gaz Gaz Gorana Bregovića.
2: Gaz Gaz Gaz Gaz.
1: Do pedalu stupa moj z Jadvigu Market.
3: Na zavoj smoj kolesa, zosobelčo vesela.
1: A nitko štiv je indie popovi spiel Brazil. Tu iš viele vesela.
4: Zadkula.
5: Zadkula. Zadkula.
6: Šo tam ne?
7: Ja vos tu dve.

0: Zajšu sobotu je so z Nowa Slavia marš wotmio, a to hižo k 5. raze, pousta kilometrov po Vužice běhač, a to v 12 hodinach zmištrovač, by cíl nedže cista pousta športovcov. Aj telko športovcov po Vužice vodič a jim cí zastaranske stacije skýčič, by zamio organizatorického týma Slavia marša. Kak su to zmištrovali, přeradži nám sobu organizatorka Marilu Isvěncena.
1: Ještě doroma, kdyby se někdy 5. Slavia máš, kterou jsme mu někdy přebydli, a plánujeme mu to šetce po prvom celou leto, alebo mu dáme si ještě jednu ličnou přestavku někdy potom, že je to nimo, ale po něm od nás my se mu ještě tu novou túru zase plánujeme, hledáme, co je možno, co je snadno prujeme, otěžeme tu čaru tak rec, že mu po něm naliču, když mají sám šetce nalivo napravo celé vědecko činenu, po nímáme telko stresa jac, ale jenuž tak rec slyšete ryze organizatoriske, to reka haj stacije votričeč, zvonič, haj so vod surovizne starač a tajke vitski, no.
0: Tež modostni su so na Slavia mošu vopčelili a vizo je nimo pravého čilno přijota, tež pravý ekvipment važny. Tohodla je so naša hlži naprašovala, što je modžina v svojim bačoku šo sobuzala.
2: Ja mám skrý jednu štajku Bjansku vestu a tam máme jednu už nešto piču nutska, jedne címavke blešky a ovakšte jene naočíku svončne kremu a zadešte jenu kapu jeli se deštuje.
3: Poprvom pičo je náš jen kejp čečivo deštíky a pončne také energy gills, také harigle, to je jenčke.
0: A hlži, što si se ty šo sobu zala?
4: Claudio, so ty mě znaješ, ja mějak vizo vačok bunje snacks a provianta. Jeli dola naraz pitnu, so do cíla nedobiežu, da môžu z nemenša čas, v kotrimš na vodtransport čakam, za rjane piknik vúžiť. A vy so tiež pola mě, nesti dešču, kejp a slunčna čapka falovavoj.
0: Kak je so modostným bežavo a hač je naša hlži do cíla šafnova, haj to zoniče po příchodnem spivie.

0: Haj, zajšu sobotu je so naša hilži do Horku na Slavia Morsparova a posta kilometru z Kučaru po Vužice spetova zmišovač.
1: Pomročené viedro, parkovanišče polné auto a haj, dobrá nalada při štáče Slavia Marša v Horkách na športnišču. Lica viedže se čara z Horku do Radvoria, dále přes stružu do Huska a skončne zase do Horku. Cista posta športovcu, miestnými deštun jeden abo damnú modestnú, poda so na púč a spýta športové vúžadanie zmištrovač. Nekoci s pravým cílom, kajž napríklad svoj vosobinský najlepší čas polepšič, damný prostče z viesela a z motiváciu docova do cíla dobiežeč. Nalada do bieha je dobrá a napiatosť čište nie je tak pravie bytnúč.
2: Ta napiatosť popravom nie je taká vysoká, ale mu boze los biežimo a to som z neho veselú. A je vodný rekva, moja napiatosť sú ište veľmi kudžaží, ale ja som vysel jara veselú, ha si ty musú ta napiatosť kudža šinč, než pan také parane los činom.
1: Haj, tomu sa tiež ja přizamknú. Najbolzíšo k izčopliniu pak potom bola mierda napiatosť dola trošku stupa.
3: Ja, willkommen. So, Hutsaure, Stipac. Das ist der Stipac. Wir sind jetzt in der Stadt. Wir sind hier in der Stadt. Aber wir haben das nicht gewusst. Namaste.
1: Toi, Sport ist da. Prinje 10 kilometrov so pomene spiešne a lohce zmištruja, haj potom pak veselu so s kužom krokom bole na zasteranskú stáciu a prinje přestavku v Radvorju. Viedro je kytro miniate. Junu svičí slunčko, v druhým vokomiku so zaso miholi. Ale ja mám cíl před vočomaj a bohužák skupinu, kotraž mi sobu činie. Do Radvoria dobiežavši je hižo hučba slyšeť a športovci si zaslúženú prvnú přestavku pri zastaranskej stácii popšia. Haj, kajka daj netko takhle nalada po prvných 15 kilometrach.
2: Poprom, dere, also to je šo, tak jo, keď to by buď prvá. Also bežavo je sa jara dere, motivácia je tešen, jara ulkot na tute vedro, jara fajn, čas tým vycich tak a čas to slunco, mu jara fajn besadujemu a hoj, to sa jara dere beži až dotaj.
4: Až dotaj je šo super beži, tri je netvrča, muskle činia slobu, nemôžem vás boženie šo boč.
1: Hišče so dere beži, ale hač dotaj však tiež nie ani cečina čare zmištrovana. Tuž podaja so športovci po krutrým přebytku na stácii za so napuč. Nimo športovcu pak sú tiež přiladovarjo k stácii přišli a si športové špektakl vobladaja.
5: A ja bo pravi to šon jara zajmo, a te cool jo vidiečka přečelo, a znači, a te svojba jo dobežaten prinu etapu, a ište išku spotberač, a znalotnjena, bo tam nuvicky švoni ište trebe, a te še musu bušinoš.

0: Zaćkula.
1: Šropiec.
2: Gdyż chce so vám svečiť, je tutun konci týdenia došť poskytu. Tak môžete 5. do júnia si hišť junu najrinčí kostým zač a na Asparagus Open Air na liečne pustnice do Kočiny dojeť. Sobotu potom môžete s nečišími dvanátkami Serbského gymnázia v obstace maturných prúvoňov svičiť. Potie na 20 hodin cicci sú všici na party ze skupinu Kontakt do Kruščic vítani. Štúšce račo svietové mištastva v Kopajnce ladač môže zaso do Kočiny na public viewing jeť a si tam od 22 hodin na 5. rúva bladač. Ale to ešte nebyl všo z Kočinanského kluba. V sobotu od 13 hodin převedže so 5. volejbalový turnír. A štú se sobou rač, môže so přes Instagram přizaviť. A zabyč nemeli vy so tež na příchodnú stáciu Zaćkula Beach Touru. To sme punželu v Rajbicach. Tam maja za šulu 2 piskoj rajništíš přírodovaní. To je došť a nádosť poskytku za zabavu. Dokaz so podač, pak doby kúžde sam rozsudnič.
0: Zaćkula.
1: Tu som doma.

0: Zajšu sobotu je so zadkulaka hlži na Slavia Mošu v obdžiliwa a runje sme hižo slyšeli, tak je prvnje 15 kilometrov zvišpova, tak abo skerje hače zbytne kilometre dobiežava slyšime netko.
1: Tež ja podam so dale na púč smier stróža k přichodnej stácii. Po púču pokazuje kvoky púč a kojže 5 kilometrov vúľadám z noha cedlku, kotraž mi přeradí, keko kilometrov mám hižo za mnou.
2: Čenca sem si přerzal, so svonca vopetal.
1: Po stróži Dunajo blíži so naša skupinka skončne druhej stácii. Tam očakuje športovcu, kaj šižo na prvnej stácii, pomazky, sad a zelenina, všelaké napoje a tiež kofi, svodkošče a vizo dobra piesada. Či jedni so na přestavku vusednú a prvnie plestru přečiho mozlam lipia, druzu so račo nesednú, dokáž, citát, hevak viac hore nepšindú, a či najúspešnejší športovcu so docova dôho na stácii nevodpočnú, dokáž cedža tak spiešne, kaž možno docíla. Posledné 20 kilometrov so hišče raz takhle práve čanú. Na přestavce v Husku romáža športovce posledné energiu za zbytné 12 kilometrov a podaja so na púč vône po lesu vročo do hoku. Po 10 a pol hodiny sem, hinakáč si spočatne správne prajené myslach, skončne cíl ze svojej skupinku docpiva. Voloženie je vúlke, tola na koncu zvosta přišim jedné prašenie. Běchu da to opravdu jenož posta kilometrov, mir se to viac zdalo.
3: Šetce na dokvadne posta kilometrov přijde opravdu češko při plánovanju. Dokud su jac boli, su dvaja posta boli, abo sano dvaja posta koma 4, abo nešto dajke. Dešte přestavky nesu boli cíle dokvadne po 15-40 kilometrov, ale šetce tak nekak doko voko.
1: Ja sem vedela. Tute dvaja posta koma 4 kilometrov budu na kojže patiště doho v nohomaj čuč.

0: Sat Kula.
1: Našta da heva.
2: Hajme se tu netko v finalu Kokox a Giovamisha tu ukaja finale. Prinu sažbu su dižo Giovamisha tu uli. Tak poko. A netko so tak rec druja sažba vúva je, oni přeco hačo pjatnače raja. A dnes je to tu časne 7-4. Franco, ty si netko tu druju sažbu celý čas si hovnalo. Su Krokox,
3: tak kúpe,
4: štát tam Mütvoch.
3: Also
4: schätze
3: das
4: Mütvoch. Du bloß wuschau, die ist ja zum Ritschow, ja, sie haben sauer drüber, du lehren mich
5: und mir. Ja, jen, du nien habe dann genau Dossaka schon. Hei, ha, hei, sie schießt sein und Ude, zu Probleme, nicht gern hab ich gerade Mate Kober, Dossaka-Reihe. Da hab ich so, troschke sub optimal, ne, jährlich zisch, du, du, Finale, du, du, wutsch, pschätschüber. Gwie Mische, wann es so heute Jahresmuster. Hi, Maika netka aus Bulum, alle dich, Bundla, Bola, Dünne, Dola, hi. Gwie Mische, hast du du? Hi, wop heute Troschku Lübsche, du chasne hat Krokos, ha, hi. Buduser, Buduter nachkunstu, nice Kuscher, da gehst nicht geupa, da sasse Rosulitsch.
2: Hej, oni sú tež od starobu sem, ja vidím tež staršie, snadno to na tým záleží, že majú celé jednore. Hej, jac tréninga, tu tu volleyball, te hižo od leje raja, tak rec jacore lid, ha Krokox to sú tola tež serbská raketa, ľudí od serbské rakete podľa, oni sú jara dere, dobien rec, ale snadno kajš netko blok do ausa, tak rec, hej, Snano sú to Giovamisha celé jednore bolo clever potom.
5: Abo snano záleží to tiež na tých temperatúrach, do kež tu je tu časne, hej, kytre zimne, odo, dešte svunco, fut, oh, máte nuk s popáčom širáčom, bude zaburáč durich. Hej, temperatúry sú jara zima, also ja mám môj triko z podelvizo, ha jenu Jakub Pšečo Vlcike a mi je tohle úplně jara zima a když já si ho uvolám, to je bosa raja ve krutých kolorách, jenom to mi kus úška také.
2: Hej, pěsko, zavěště jara zimne, já tež tu z čopve Jakub steju a netko dobré zakytované od metoda hausu a netko, Gia Miša zase s nadpěma tu bůl běše nucka, buch rekale, hej sudníky je tež praja

0: Můj by se nutská cínače 6 netko nezestal. Dvaj dybkaj, oni jíše trebaja. Tu netko, haj, rozhľadač, što to bude. Aus skoro nás odcelili, što to rune běše, Franco. To by se kejdovačo, he?
1: Mě neskošo do svice, lau. Haj, netko máte kovo. Hľadáme što unčiní.
0: Dobrý nadok, ale Robin, dobré pšiuza. Majka. Tu mu misa auspo, ale ona nejskrý lepe vědžava. Štonače sydom netko mečbůl za Giu Mešu. Haj.
1: Manuel Šouta netko s rozsudným dybkom. Nadok pšinže na Matej Kovara. Dere zakýto ale Matej Kovar.
0: Hej, a to běše vone, poslední dyb k Gia Miša, su dobili 15-7. Bože, Jensa Neo za Krokox zosavalo. Ale znalo příčerný týden v Rajbicach. My so, vizor, na vás veselíme příčerný týden v Rajbicach. Myslíte na moto a vizor, tež na holcu, heno.